0: Raspevaná strana Balkána. Hána.
1: Ja sám stopu srdcem zalútala.